0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Klasik Praha.
5: Klasik Praha.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Vězk Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Tohle je Klasik Praha.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
0: Jsme Klasik Praha.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno ve středu 1. července, kteréžto datum nás zanese do 18. století za skladatelem, který našel uplatnění doma i za hranicemi, svým dílem konkuroval Beethovenovi a oblíbil si ho i Napoleon. Kdo byl tak schopný, uslyšíte v dnešním ranním vysílání. Přeji vám pěkný poslech.

Slyšeli jsme ukázku z opery Scipione il Giovane. Arii nám zpíval Jakub Josef Orlinsky a byla to skladba Luky Antonia Predieriho. Jehož hudbu přednesl nejenom vynikající kontratenorista, ale i Il Pomodoro, soubor pod vedením Maxima Emilianičeva. 7 minut po 7 hodině, za chvíli Franz Schubert a jeho symfonie číslo 1 D dur, ale předtím ještě jiné jméno. A sice jméno, dalo by se říci, Rakousko italského hudebního skladatele, protože měl rakouský původ a pocházel z Itálie. Ferdinando Per udělal za svůj život úchvatnou kariéru bez ohledu na to, v jaké zemi byl a kdo v ní zrovna vládnul. Ale o tom si povíme později.

Slyšeli jsme čtvrtou větu symfonie číslo 1 D. dur Franze Schuberta. Hrál německý komorní orchestr Brémy pod vedením Thomase Hengelbrocka a dohrál 2 minuty před 7:45. Za chvíli od Dmitrije Šostakoviče fuga číslo 1 z jeho 24 preludií a fug. Předtím se ale podívejme na počasí, které nás čeká v hlavním městě. Bude zataženo až oblačno, občas se objeví déšť, přehánky, místy i bouřky, a to silné. Večer bude od západu srážek ubývat. Nejvyšší dnešní odpolední teploty se budou pohybovat mezi 20 až 22 stupni Celsia.

Slyšeli jsme ukázku z díla Dmitrije Šostakoviče inspirovaného dobře temperovaným klavírem. 24 preludií a fug, tak se ono dílo jmenuje a my se zaposlouchali do fugy číslo 1 v podání Igora Levita. Je minuta po 7:45 a nás za chvíli čeká snídaně. Ano, je to spíš ukázka z filmu Snídaně u Tiffanyho z roku 1960 a uslyšíme nejslavnější melodii z tohoto filmu Moon River píseň, ovšem v instrumentální podobě, tak jak ji nahráli filharmonici města Prahy. A ještě předtím jsou to informace o dopravě, buďte opatrní v Branické ulici, tam se opravuje plynovod a další kvůli nehodě očekávané zdržení, to je hlášeno na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru k Ruzyni. A velmi důležitá informace se týká Kbelské. Tam už ode dneška je možné projíždět jenom ve formě virtuálního tunelu. Jedním směrem v každém, v obou směrech jedním pruhem a nelze najíždět na Kbelskou z Letňan, Proseka ani ze Kbel. Navíc došlo k nehodě právě na Kbelské, tak je ochromen celý provoz na této komunikaci. Objíždějte, jak je naznačeno na objízdných trasách.

0: Klasik Praha.
1: K opernímu zpěvu se dostal, když chtěl udělat dojem na svoji spolužačku. Rád relaxuje s whisky a doutníkem, ale to se mu nedaří často, protože má doma tři malé raubíře. Mým dalším hostem je basista Jan Hnyk. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
4: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
3: Těšíme se na vás.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán Klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněl Hajduk, slovenský tanec, tedy lidová melodie v podání cymbálovky Il Suonar Parlante, kterou vedl Vittorio Gielmi a my slyšeli jako solistu Stanislava Palucha. 7 hodin 26 minut a za chvíli hudba Antonína Dvořáka, polka ze slovanských tanců. Z první řady to bude tanec číslo 3 as dur. Ale ještě než si zatančíme na naši oblíbenou melodii, je tu zmínka o jednom slavném italském skladateli, který byl vlastně Rakušan, alespoň původem. Mluvím o Ferdinando Paerovi, který se narodil před 255 lety, proslul svými operami. Narodil se sice v Parmě, ale jak už jste měli možnost slyšet, do rodiny rakouského původu a navíc hudební rodiny. Dědeček Michael Paer byl členem plukovní kapely v Petrovardenu a jeho otec Giulio Paer byl trumpetistou u vévodské tělesné gardy a vystupoval také na církevních a dvorních akcích. A proč se jmenoval Ferdinando, za to nemohou rodiče, ale arcivévodkyně Marie Amálie Rakouská, která pojmenovala synka jednoho ze svých sloužících právě podle vévody Ferdinanda. Ferdinando Paer měl štěstí tedy na rodiče, kteří jej vedli k hudbě a později studoval ještě u houslisty Gaspara Girettiho.

Slyšeli jsme ukázku z první řady slovanských tanců Antonína Dvořáka. Zazněl tanec číslo 3 as dur polka a tu nám zahrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze pod vedením Vladimíra Válka. 7:01, za chvíli hudba Wolfganga Amadea Mozarta, 4. věta jeho symfonie číslo 7 D dur a my se do Vídně dostaneme také i s dnešním rakousko-italským skladatelem, je považovaný za italského, ale jak jste slyšeli, měl rakouský původ Ferdinando Payer. Narodil se před 255 lety v letních měsících roku 1771 a už ve 20 letech zaujal svým prvním dílem Orfeus a Euridika a poté i dalšími operními díly. Navíc ve věku 20 let se stal sbormistrem v Benátkách. V 26 už ale jako slavný italský skladatel odchází do Vídně. A tím důvodem je to, že jeho milá pěvkyně Francesca Riccardi tam získala uplatnění právě v hudebním divadle. A on se ve Vídni dokonce rovnou stal hudebním ředitelem divadla u Korutanské brány a působil tam až do roku 1801. Nastudoval tam řadu oper i těch svých a navíc se dostal do blízkosti jen o půl roku staršího slavného skladatele. Kdo to byl a v jakém díle se s ním utkal o přízeň diváků, to vám povím za chvíli.

0: Slyšeli jsme čtvrtou větu symfonie číslo 7D Dora Wolfganga Amadea Mozarta a nám ji hrál soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka. Dohrál 5 minut po 7:30 a nás čeká ještě jednou návrat k Ferdinando Paerovi, italskému skladateli, který uspěl na mnoha místech, nejenom v Itálii, v domovské zemi, ale také ve Vídni a pak se vydal například do Drážďan, kde měla premiéru jeho opera Leonora. A pokud vám toto jméno připomíná jednu z postav Beethovenova Fidelia, pak je to správně, protože je tato opera založena na stejném příběhu právě jako Beethovenův Fidelio. Jen měla tato verze tohoto příběhu, tedy ta Paerova, premiéru o něco dříve než Beethovenův Fidelio, ale obě opery si získaly své příznivce. No a poté, co v Drážďanech působil a zaujal svoji operou Leonora, došel tam i Napoleon Bonaparte, ale i u něj našel přízeň. Dokonce Bonaparte jej vzal sebou až do Varšavy a jmenoval jej kapelníkem jeho císařského veličenstva. Pak se ale vrátil tentokrát do Paříže s Bonapartem a tam měl veliký úspěch se svojí další operou. To byla opera Agnese a je to jeho vůbec nejúspěšnější opera, která slavila úspěchy vlastně po celé Evropě. V Paříži, když působil, tak se dokonce stal i důležitou osobou Théâtre Italien a tam jej poté, když odešel, vystřídal ve funkci hlavního dirigenta slavný Gioachino Rossini. Ferdinando Paer byl ve své době opravdu vyhlášené jméno a jak jste slyšeli, dokázal se uplatnit v jakékoliv zemi za jakéhokoliv vedení. My si teď poslechneme hudbu jeho nástupce v Paříži v Théâtre Italien Gioachina Rossiniho. Zaposloucháme se do předehry opery Straka zlodějka.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme předehru k opeře Straka zlodějka Joaquina Rossiniho. Hrála Česká filharmonie pod vedením Gaetana Delogu a dohrála minutu po 7:45. Nyní se vydáme za dílem Nikolaje Rimského-Korsakova a uslyšíme solo Jeffreyho Campbella ve druhé části koncertu pro klavír a orchestr. Doprovázet bude soubor Royal Philharmonic Orchestra pod vedením Gilberta Levina.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen

Slyšeli jsme ukázku z díla Josefa Haydna, zazněl menuet, třetí část symfonie číslo 87 a dur. Hrál nám orchestr Orchestra of the Age of Enlightenment pod vedením Sigiswalda Kuykena. A my si ještě můžeme poslechnout do 8. hodiny jednu pěknou skladbu, velice rychlou. Zaspívá ji sice muž, ale uslyšíte unikátní hlas mužský soprán. Bruno de Sá zaspívá píseň Sphere Fermate Sigismonda d'Indii. A pět bude za doprovodu souboru L'Arpeggiata pod vedením Kristiny Pluhar.

0: Slyšeli jsme Sphere Fermate, píseň Sigismonda de Indii, Piel Bruno Desa, a to za doprovodu souboru L'Arpeggiata pod vedením Kristiny Pluhar. Nyní je už 8 hodin, nejvyšší v času pro zprávy a za chvíli také hudba. Od Josefa Páleníčka první část Partity Piccola pro klarinet a klavír. Solo bude mít Irvin Veniš a na klavír jej bude doprovázet Martin Kasík.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Hasiči během noci hasili požár skladu s oblečením v Pražské Písnici. Okolnosti požáru budou dnes zjišťovat vyšetřovatelé. Škodu zatím nevyčíslili. Požár zasáhl v úterý večer asi polovinu haly. Nikdo se nezranil, nutná nebyla ani evakuace. Nejvyšší soud Spojených států amerických odmítl snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa omezit automatické udělování amerického občanství všem dětem narozeným na území Spojených států. Trump tento princip udělování občanství, který je zaručen 14. dodatkem americké ústavy, v minulosti tvrdě kritizoval a označoval ho mimo jiné za neštěstí Spojených států. Trump v reakci uvedl, že rozhodnutí soudu je špatné, ale lze to napravit v Kongresu. V Praze se od 29. června až do 3. července koná kongres světové bohemistiky. Tématem jsou literatura a jazyk, jazyky v dialogu. Účastníci se zaměří například na český jazyk a literaturu v mezinárodních souvislostech, či to, jak české kulturní dědictví funguje v širším evropském i světovém kontextu. Dnes bude v České republice oblačno až zataženo, na východě zpočátku i polojasno. Zejména v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky. A to silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty se dnes budou v Čechách pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia, na Moravě a ve Slezsku mezi 26 až 31. V 1000 metrech na horách bude kolem 17 stupňů Celsia. To je ze zpráv v 8 vše. Teď už na vás čeká Partita Piccola pro klarinet a klavír.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněla hudba Josefa Páleníčka. My se zaposlouchali do partity Piccoli pro klarinet a klavír. První část nám tohoto díla hrál Irvin Veniš a Martin Kasík. 8:05 máme pro vás informaci o dopravní situaci v Praze. V Branické ulici se ještě opravuje plynovod a v Lomnického ulici došlo k nehodě, tam se zdržíte. A pozor, ode dneška platí omezení k Belské ulici. Je to spojnice dvou důležitých komunikací a dnes začíná její oprava a tak je uspůsoben i provoz na této komunikaci. Jezdí se pouze jedním pruhem v obou směrech a to bez možnosti nájezdu z Letňan, Proseka nebo Kbel.

Připomněli jsme si slavný svatební pochod z hudby ke hře Williama Shakespearea Sen noci svatojánské. Tóny Felixe Mendelssohna Bartholdyho nám hrál orchestr Bachova festivalu v Oregonu pod vedením Helmuta Rillinga. 8 hodin 11 minut a teď už také hudba Františka Xavera Richtera. První část jeho tédea. Tédeum Laudamus nám přednese Czech Ensemble Baroque Choir a také doprovázející Czech Ensemble Baroque Orchestra pod taktovkou Romana Válka.

To zněla ukázka z díla Františka Xavera Richtera. Te Deum Laudamus nám zpíval Czech Ensemble Baroque Choir a tento sbor doprovázel orchestr Czech Ensemble Baroque Orchestra pod vedením Romana Válka. Za pár vteřin bude 8:45 a to už budou také znít tóny další skladby ranní nabídky Rádia Klasik Praha. Klára Körmendi nám zahraje arabesku číslo 1 Claude Debussyho.

Slyšeli jsme arabesku číslo 1 Claude Debussyho. Zněla nám v uších i díky Kláře Körmendi, která tak skvěle tuto nahrávku pořídila. Hudbu Claude Debussyho ovšem nyní vystřídají tóny Johna Williamse a my se tak přesuneme od hudby klasické k hudbě filmové, a to ke známému snímku E.T. Mimozemšťan. Zaposloucháme se do části hudby Johna Williamse, která byla určena k závěrečným titulkům tohoto filmu.

0: Klasik Praha.
1: Jestli si myslíte, že soudobá klasická hudba je neposlouchatelná, tak vás vyvedu z tohoto omylu. Klarinetista Irwin Weniš a Epoch Quartet zahrají tvorbu skladatelů 20. a 21. století v pořadu Švédský stůl, který pro vás Stanislav Předota připravil na neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Zatímco někteří z nás se chystají k mořím, do našeho vysílání vstoupili tři námořníci. Přicházejí tři námořníci, je totiž název první části baletu Fancy Free Nezadaní Leonarda Bernsteina. A my slyšeli, jak tuto melodii hraje soubor The New York Philharmonic Orchestra pod vedením autora hudby Leonarda Bernsteina. Za tři minuty 8:30, předtím ale ještě opereta Der singende Traum. Uslyšíme árii Du bist die Welt für mich a tu nám zaspívá Jonas Kaufmann.

Slyšeli jsme, jak Jonas Kaufmann zpívá o tom, jak zřejmě jeho vyvolená je celým světem pro jeho srdce, pro něj jako osobu. Pochopitelně jen v operetě Der singende Traum. A to pochází od Richarda Taubera. My slyšeli, jak Jonas Kaufmann zpívá za doprovodu orchestru Německého rozhlasu v Berlíně pod vedením Jochena Riedra. 8:30 přichází na řadu už česká hudba, tentokrát od Bedřicha Smetany, a to z druhé řady českých tanců. Uslyšíme Skočnou, tanec číslo 10, a hrát jej bude symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Petra Altrichtera.

0: Dozněla skočná tanece číslo 10 z druhé řady českých tanců Bedřicha Smetany. Hrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a dirigentem byl Petr Altrichter. Nyní se zaposloucháme do alba Trubadurky, které vyšlo koncem roku 2024 a na kterém současný český skladatel Michal Nejtek zhudebnil pro ženský vokální soubor Tiburtina ansámbl texty středověkých okcitánských trubadůrek žen. Jednou z nich byla i dáma, která napsala text k té nadcházející písni Lombardianka. Nám ji bude zpívat nejenom soubor Tiburtina ansámbl pod vedením Michala Nejtka, ale především uslyšíme alte Kamily Mazalové. Doprovázet budou také Marco Ambrosini na nikelharfu, Margit Übelacker na dulcimer, Katalína Vicenc na organeto a Martin Novák na perkuse.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla ukázka z CDčka Trubadůrky. My jsme slyšeli píseň Lombardianka, píseň Michala Nejtka. Zpíval nám Tiburtina ansámbl pod vedením Michala Nejtka, ale především Kamila Mazalová. 8 hodin 44 minut a nyní také jásavý pochod Emanuela Chabriera. Hrát jej uslyšíme od Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Ondreje Lenarda.

0: Klasik Praha.
1: Na nejlepší filmy o bojových umění se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Kromě Hrdiny nebo Tygra a draka zazní ukázky i z legendárního snímku 36. komnata Shaolinu. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme Čakonu z deváté knihy Madrigalu, Claudia Monteverdiho, zpívali nám Valerio Contaldo a Raffaele Giordani a doprovázeli je soubor Concerto Italiano pod vedením Rinalda Alessandriniho. Je 8 hodin 55 minut, nejvyšší čas ještě pro jednu skladbu ranního vysílání, abychom si ji vyslechli celou. A bude to úprava pro trombon a klavír Tance pastýřky. Hraje Christian Lindberg a Roland Pöntinen.

0: Slyšeli jsme Tanec pastýřky, jednu ze známých skladeb Hugo Alvéna, švédského skladatele, a švédští umělci také tuto skladbu zahráli. V úpravě pro trombón a klavír Christian Lindberg právě na trombón a Roland Pöttinen doprovázel klavírní hrou. 9 hodin. To je čas právě nyní, čas také pro Ondřeje Fischera a dopolední vysílání Rádia Klasik Praha. Filip Sichra se s vámi loučí a přeje vám pěknou středu.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Hezké středeční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 7 minut po 9. hodině 1. července. Svátek má Jaroslava, začínají tedy letní prázdniny a od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Toto byla irská hudba, která teď zahájila naše dopolední vysílání. Slyšeli jsme nahrávku, kde fantazii pro housle a komorní orchestr od irské skladatelky jménem Ina Boyle zahrál houslista Daniel Hope za doprovodu symfonického orchestru ze Soluně, Thessaloniki State Symphony Orchestra. Byla to tedy jedna ze skladeb, které si Daniel Hope vybral na své album vydané předloni, které je věnováno irské hudbě a je tedy zaměřeno jak na irské skladby z žánru hudby lidové, tak i klasické. Před 10. hodinou v našem programu tady na frekvenci 98,7 FM mimo jiné zazní třeba hudba Nikolaje Rimského-Korsakova, Antonína Dvořáka, Paula Hindemita, českého skladatele 20. století Karla Husy a samozřejmě uslyšíte skvělé interprety, mezi nimiž bude třeba tenorista Jonas Kaufmann, klavírista Marie Peraya, houslistka Janine Jansen, také francouzský soubor hrající starou hudbu Ensemble Correspondance a mnoho dalších skvělých interpretů. Dále se teď zaposloucháme do hudby Antona Zimmermana, to je skladatel klasicistního období, jehož fagotové koncerty společně s koncerty jeho současníka Jana Křtitele Vaňhala natočil fagotista Ondřej Šindelář na své album vydané tedy přednedávnem u Suprafonu. No a my uslyšíme Ondřeje Šindeláře hrát jeden ze dvou solových partů v této třetí části Zimmermanova fagotového dvojkoncertu F-dur. Jako druhý solista se představí Sergio Azzolini a spolu s nimi soubor Rizonanza Praga.

Je 14 minut po 9. hodině a toto byla hudba Antona Cimrmana. Pokud ho neznáte, byl to klasicistní skladatel, současník Jana Křtitele Vaňhala, který působil v Hradci Králové a následně v Bratislavě jako chrámový varhaník. No a my jsme poslouchali teď třetí větu z jeho fagotového dvojkoncertu F-dur, který takto natočil fagotista Ondřej Šindelář spolu s druhým solistou Sergem Acolínem a souborem Rezonanca Praga na album, které vyšlo letos u Suprafonu, jmenuje se Duality. No a zvláště tento fagotový dvojkoncert Antona Cimrmana je na něm pozoruhodnou skladbou, protože je až na prostřední větu prakticky shodný s Vaňhalovým fagotovým dvojkoncertem. Kdo tedy napsal z těchto dvou autorů první a třetí větu, není ještě úplně jasné, takže možná jsme poslouchali i hudbu Jana Křtitele Vaňhala. Nasledovat teď bude operní hudba Giacoma Pucciniho, poslechneme si árii Nessun Dorma, tedy velice slavnou tenorovou árii z Pucciniho nedokončené poslední opery Turandot. Zpívat nám bude Jonas Kaufmann, doprovázený orchestrem Národní akademie svaté Cecílie.

11 minut před 9:30 na Klasik Praha teď dozněla slavná árie Nessun Dorma. Tentokrát jsme ji slyšeli v podání Jonase Kaufmana, kterého doprovázel orchestr Akademie svaté Cecílie. V Praze se teď silně rozpršelo, alespoň tady také na Smíchově, nicméně nám tedy zpříjemní toto deštivé dopoledne, alespoň hudba Johanna Sebastiana Bacha, kterou teď uslyšíme dále. Bude to třetí část klavírního koncertu číslo 5 F-moll, respektive původně čembalového, ovšem zde zahraje solový part na moderní piano klavírista Marie Peraja, doprovázený komorním orchestrem Akademie svatého Martina v Polích.

0: Klasik Praha.
1: V další letní repríze pořadu Hudba v miléniu si připomeneme díl, jehož hostem byl vynikající mladý houslista Daniel Matejča. Je nejen členem Sukova kvarteta, ale i vyhledávaným solistou, který má na kontě už několik nahrávek pro suprafon. I o nich bude řeč v úterý 7. července od 19 hodin na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Jsou 3:30 a slyšeli jsme teď uvertýru ze skladby Čtyři české skici od Karla Husy, významného autora 20. století, který působil ve Francii, později v USA, kde získal i Pulitzerovu cenu za hudbu. A tyto jeho Čtyři české skici z roku 2010 jsou úpravou čtyř částí jeho mnohem staršího cyklu pro čtyřruční klavír s názvem Osm českých duet z roku 1955. Na nahrávce účinkovala klarinetistka Anna Paulová, která se věnovala právě tvorbě Karla Husy na svém debutovém albu z roku 2023. Na klavír ji doprovodil Ivo Kahánek. A dále uslyšíme ještě další solový dechový nástroj, tentokrát trombon. Uslyšíme krátký 10-minutový koncert pro trombon a dechový orchestr od Nikolaje Rimského-Korsakova, který je napsán v takzvané italské formě koncertu. Je to dílo, které napsal Korsakov jakožto inspektor ruských námořnických vojenských orchestrů. Odtud vzešel tedy jeho zájem o dechové nástroje. Také ještě napsal podobné koncerty pro hoboj a klarinet, ovšem ten trombónový je nejvíce vojenský z nich. No a nám také bude hrát vojenské těleso, totiž Královský orchestr norské námořní pěchoty, a sóla na trombón se zhostí Marius Hesby.

Z koncertu pro trombon a dechový orchestr Nikolaje Rimského-Korsakova takto krásnou nahrávku udělal solista Marius Hesby s Královským orchestrem Norské námořní pěchoty. Posloucháte Radio Klasik Praha, je 8 minut po půl desáté. Teď je opět něco v klidnějším tempu a mírnějšího charakteru. Bude to meditativní osmá část z Messiaenovy slavné komorní skladby, která vznikla za velice dramatických okolností v roce 1940 v koncentračním táboře ve Zhořelci, kde byl autor vězněn a tuto skladbu také premiéroval spolu se svými spoluvězni v tomto táboře. Nicméně skladba tedy není depresivní, spíše má hluboký duchovní rozměr. No a my její osmou část pojmenovanou Chvála Ježíšovi nesmrtelnosti uslyšíme teď z nahrávky, kde bude účinkovat houslistka Janine Jansen. To je nizozemská hráčka, která v příští sezóně bude také tady v Praze rezidenční umělkyní České filharmonie, takže se jí tedy můžete potom nabažit více třeba i na koncertech České filharmonie v Rudolfinu. No a společně s touto nizozemskou houslistkou na nahrávce bude účinkovat klavírista Lika de Bark.

Zazněla část z Messiaenovy slavné komorní skladby Kvartet pro konec času, která patří k zásadním komorním dílům 20. století. Tato osmá část pojmenovaná Chvála Ježíšovi nesmrtelnosti zazněla teď v podání houslistky jménem Janine Jansen, což je světoznámá nizozemská hráčka. Na klavír spolu s ní hrál na nahrávce Lika de Bark. A Janine Jansen, jak jsem už zmiňoval, bude tedy také rezidenční umělkyní České filharmonie v nadcházející 131. sezóně. Kromě toho s nimi zahraje i na některých letních koncertech v zahraničí, například 25. srpna ve Stockholmu nebo pak 28. srpna v Helsinkách. No a také na zahajovacích koncertech, které budou tady v Praze 1., 2. a 3. září v Rudolfinu, a kde se tato houslistka představí jako solistka v prvním houslovém koncertě Dmitrije Šostakoviče. Opět se vracíme ke starší barokní hudbě, teď to bude anglický barokní skladatel jménem John Blow. Poslechneme si skladbu nazvanou Sing, Sing, Ye Muses, tedy Zpívejte muzy, která pochází z jeho sbírky vokálních skladeb Amphion Anglicus. Hrát a zpívat nám bude francouzský soubor Ensemble Correspondance, který vede Sébastien Dossé.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
2: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
1: Těšíme se na vás.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha, jsou 3 minuty před 10. a určitě jste poznali Dvořákovou slavnou humoresku číslo 7 z opusu 101, kterou nám v orchestrální verzi teď zahrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou svého dlouholetého šéfdirigenta Václava Smetáčka. Pražské symfoniky můžete v létě, pokud jste například nebyli na jejich nedávné open air koncertě na Vyšehradě na začátku tedy prázdnin, můžete je slyšet ještě naopak závěrem prázdnin 26. a 27. srpna ve Valdštejnské zahradě, kde zahrají pod taktovkou dirigenta Jana Kučery hudbu Giuseppa Verdiho, Ruggera Leoncavala, ale také Bernsteina, hudbu z muzikálu West Side Story nebo některé slavné filmové melodie. No a my budeme před 10. hodinou teď poslouchat hudbu Paula Hindemitha, autora 20. století, od kterého si poslechneme čtvrtou část z jeho symfonických metamorf na téma Karla Marie von Webera. Dirigent Wolfgang Zavališ řídí těleso The Philadelphia Orchestra, tedy Filadelfský orchestr.

Je 5:05 hodině na rádiu Klasik Praha, posloucháte dopolední program a právě teď zazněla hudba Georga Philippa Telemanna, představitele německého baroka, údajně jednoho z vůbec nejplodnějších skladatelů historie, autora minimálně 2000, spíše však až 3000 skladeb. No a toto byla první část ze sonáty C-dur, kde účinkovali na flétnu Marion Verbruggen, na violončelo Jaap ter Linden a na čembalo Ton Koopman. Dále budeme poslouchat hudbu Sergeje Prokofjeva, jeho velice populární třetí klavírní koncert zazní teď v podání České filharmonie, dirigenta Jiřího Bělohlávka a solisty Borise Krajného. Konkrétně uslyšíme třetí část.

Posloucháte Radio Klasik Praha, slyšeli jsme teď třetí část z Prokofjevova třetího klavírního koncertu C-dur, větu, kterou sám skladatel označil za hádku mezi solistou a orchestrem. Tím solistou byl na této nahrávce pianista Boris Krajný a orchestrem byla Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Dále si poslechneme filmovou hudbu z filmu zvaného Jentl, ke kterému složil hudbu Michel Legrand, francouzský filmový skladatel. Téma z tohoto muzikálového snímku s Barbrou Streisandovou v hlavní roli nám zahraje na housle Renaud Capuçon, doprovázený Bruselskou filharmonií a Stefanem Denevem. No a pak třeba ještě také hudba Arona Coplenda, Kláry Schumanové, Gustava Holsta a dalších zazní tady na Klasik Praha už v nejbližších minutách.

0: Klasik Praha.
1: Mého dalšího hosta znáte z koncertních pódií nejen jako solového klavíristu z Dvořákova tria, jehož je členem, ale také jako pedagoga. Ivo Kahánek se stal nedávno ředitelem Pražské konzervatoře. Zeptám se ho, jak tato pozice ovlivní jeho další umělecký život a jaké nové úkoly na něj čekají v ředitelně. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se na vás Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Muzika Florea se vrací k nejslavnějšímu dílu Jana Dismase Zelenky. Pod olivou míru a palmou cnosti koruna česká nádherně září celému světu. Tomuto melodramu o svatém Václavovi se dostane plné scénické podoby 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze. Více na muzikaflorea.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
5: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
4: Těšíme se na vás.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Jsou 2 minuty po půl jedenácté a toto byla hudba amerického skladatele Aarona Copelanda. Poslouchali jsme latinskoamerickými hudby trochu inspirovanou druhou část jeho klarinetového koncertu, respektive koncertu pro klarinet a smyčcový orchestr s harfou a klavírem. Na nahrávce účinkovala New Yorkská filharmonie pod vedením Leonarda Bernsteina, Copelandova žáka, no a solo na klarinet hrál Stanley Drucker. Klára Schumannová napsala ve věku pouhých 15 let skvělý klavírní koncert, ještě tedy pod dívčími jménem Klára Wieck, který si také sama premiérovala v roce 1835 coby solistka s Gewandhaus orchestrem a dirigentem Felixem Mendelssohnem. No a my z tohoto jejího skvělého klavírního koncertu A-moll, tedy koncertu ve stejné tónině, jako je i známý koncert jejího pozdějšího manžela Roberta, uslyšíme první větu. Bude nám hrát solistka Beatrice Rana a dirigent Yannick Nezecegán bude řídit těleso Chamber Orchestra of Europe.

Klavíristka Klára Wieck, později jako provdaná, známá pod jménem Klára Schumannová, napsala už ve věku tedy pouhých 15 let klavírní koncert a mol, který si také sama premiérovala, co by solistka a klavírní virtuózka v roce 1835. My jsme z tohoto jejího klavírního koncertu a mol teď poslouchali první větu, kterou nám zahrála solistka Beatrice Rana a dirigent Janik Nezecegán, jinak také šéf-dirigent Metropolitní opery v New Yorku, řídil na této nahrávce Chamber Orchestra of Europe, tedy Evropský komorní orchestr. Následuje Holstova známá orchestrální svita Planety, její nejznámější čtvrtou část, která znázorňuje planetu Jupiter. Si nyní poslechneme z živé nahrávky z Berlína, která byla natočena před 20 lety a na níž dirigent Simon Rattle řídí Berlínskou filharmonii.

0: Jupiter, zvěstovatel radosti, tak se jmenuje čtvrtá část známé orchestrální svity Planety od anglického skladatele Gustava Holsta. Toto byla nahrávka berlínských filharmoniků a dirigenta Simona Rattla, natočená živě v roce 2006, tedy před 20 lety. No a za chvíli nás čeká hudba Františka Xavera Duška, skladatele, který je znám především jako Mozartův hostitel v Praze ve vile na Bertramce, tady na Smíchově. Byl to také významný klavírní virtuos a skladatel své doby. A my od něj uslyšíme za malý okamžik Andante z jeho symfonie B-dur.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti! Jedeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne?
7: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
8: Každou neděli dopoledne na Nově.
9: A poprvé v Příbrami.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
11: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Posloucháte Rádio Klasik Praha. Nedaleko od našeho studia ve vile na Bertramce na Smíchově žil František Xaver Dušek, klasicistní skladatel a klavírista, který byl Mozartovým přítelem a hostitelem v Praze. No a my jsme teď od něj slyšeli andante z jeho symfonie B-dur, a to v podání finských hudebníků Helsinského barokního orchestru pod vedením Apo Häkkinena, což je soubor dobových nástrojů, který se letos představil třeba i na pražském jaru. No a před 11. hodinou teď ještě nabídneme hudbu inspirovanou Španělskem, takzvanou andaluskou romanci Pabla de Sarasateho, známého španělského houslového virtuóza 19. století. Solo bude hrát Josef Suk mladší a doprovodí ho Pražský komorní orchestr.

0: Minuta před 11. slyšeli jsme teď andaluskou romanci z pera španělského houslisty a autora Pabla de Sarasátého. Solo hrál Josef Suk mladší a pražský komorní orchestr ho na nahrávce doprovázel. No a zmiňoval jsem před chvílí Mozarta, co by hosta Františka Xavera Duška tady v Praze. No a Mozart, to je autor opery Kouzelná flétna, je to jeho poslední operní dílo, pohádkový Singspiel, ze kterého uslyšíme už za chvíli arii kouzelníka Sarastra z druhého dějství o Isis und Osiris, v níž tedy čaroděj vzývá tyto egyptské bohy. Zpívat nám bude basista Kurt Moll, doprovázený Vídeňskou filharmonií, a pak také třeba rubrika Novinka týdne, tentokrát se soudobou českou hudbou, ale i tvorba Ericha Wolfganga Korngolda, George Bizeta, Sergeje Prokofieva a dalších zazní tady na Rádiu Klasik Praha ještě předpolednem.
1: Tohle je Klasik Praha.

0: To byla árie O Isis und Osiris ze druhého dějství Mozartovy opery Kouzelná flétna. Zpíval nám slavný německý basista Kurt Moll, doprovázený Vídeňskou filharmonií pod taktovkou dirigenta Georga Scholtyho. Byla to tedy árie, v níž kouzelník Zarastrov vzývá božstva starého Egypta a žehná Taminovi a Papagenovi při zkouškách, které je čekají. Mozartová Kouzelná flétna, ta se samozřejmě občas hrává i tady v Praze ve Stavovském divadle, což je tedy chrám kultury s Mozartem historicky spojený. No a například v nejbližším termínu se tam Kouzelná flétna bude hrát ve středu 26. srpna od 19 hodin a pak také v několika termínech v září a i později do konce roku. Nás dále čeká pravidelná rubrika Novinka týdne, v níž si tentokrát představíme novou nahrávku s orchestrálními skladbami žijících českých autorů.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rozměrnější orchestrální skladby žijících českých autorů jsou u nás profesionálně nahrávány a na CD vydávány jen zřídka, obzvláště v interpretaci předních symfonických těles. O to pozoruhodnější je nové album, které vyšlo v pátek 26. června a představuje první spolupráci mezi Českou filharmonií a hudebním vydavatelstvím Animal Music. Orchestr na albu hraje díla Ondřeje Kukala a Jiřího Temla, představitelů posluchačsky přístupnějšího směru soudobé hudby, no a obě jejich skladby na tomto albu spojuje i určitý autobiografický rozměr. Kukalova symfonie číslo 1 s podtitulem Se zvonkohrou měla premiéru v Bamberku v roce 2000 a podle autorových slov je v ní zhudebněna i jakási předtucha závažného virového onemocnění, které Ondřeje Kukala postihlo pak o 3 roky později a v důsledku kterého na čas upadl do kómatu a ztratil paměť. Snímek byl natočen v Rudolfinu v roce 2024, dirigoval tehdy Jakub Hruša. No a dílo Jiřího Temla, které je na tomto albu natočeno, to se zase jmenuje Labyrint paměti a Česká filharmonie ho uvedla v Rudolfinu loni pod taktovkou Tomáše Netopila u příležitosti skladatelových 90. narozenin. Jak už název napovídá, v této skladbě se tedy Jiří Teml ohlíží za svým životem. Premiéru měla mít kompozice už v roce 2020, ale nakonec byla o 5 let odložena kvůli pandemii koronaviru. Jako hudební ukázku z tohoto nového alba Animal Music a České filharmonie si poslechneme úryvek z Temlovy skladby Labyrint paměti. Hraje tedy, jak jsem už říkal, Česká filharmonie a diriguje Tomáš Netopil.

Poslouchali jsme úryvek ze skladby Jiřího Temla Labyrint paměti, což je jedna ze dvou orchestrálních skladeb současných českých autorů, které natočila Česká filharmonie na nové album vydané doslova před pár dny v pátek 26. června u vydavatelství Animal Music. Je to album, které je tedy spoluprací vůbec první mezi tímto vydavatelstvím a Českou filharmonií a zároveň také záslužným počinem, neboť tedy rozsáhlejší orchestrální skladby žijících autorů nebývají věru takto profesionálně nahrávány a vydávány tady u nás každý den. No a pokud chcete o této nové nahrávce vědět více, samozřejmě si to můžete přečíst i na našich webových stránkách klasikpraha.cz v sekci Novinka týdne. A my teď pokračujeme hudbou Georges Bizeta, francouzského skladatele, kterého samozřejmě nejvíc proslavila jeho opera Carmen, nicméně napsal také symfonii, když mu bylo 17 let jako žák Charlese Gounoda na pařížské konzervatoři. A my si z této Bizetovy jediné symfonie C-dur teď poslechneme třetí větu, menuet, z nahrávky orchestru Prague Philharmonia a jejího šéfdirigenta Emmanuela Viomma.

0: Klasik Praha.
1: 26. června 1926 proběhla světová premiéra slavné symfoniety Leoše Janáčka. Zazněla v pražském Rudolfinu v rámci kulturního programu Sokolského sletu. Co bylo inspirací ke kompozici tohoto světově proslulého díla a v jakém kontextu vzniklo? Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Je Klasik Praha.

Je 11:30 a slyšeli jsme teď milostné téma z filmu Dobrodružství Robina Hooda z roku 1938, což byl tedy výpravný americký dobrodružný film s hercem Errolem Flynnem v titulní roli. No a hudbu k tomuto filmu tehdy složil Erich Wolfgang Korngold, brněnský rodák, který hudební vzdělání získal v dětství ve Vídni, kde ho i Gustav Mahler obdivoval, co by zázračné dítě, no a pak se tedy stal jedním ze zakladatelů hollywoodské filmové hudby. My jsme poslouchali tuto jeho hudbu pro snímek Dobrodružství Robina Hooda v podání švýcarského tělesa z Lucernu nazvaného City Light Symphony Orchestra a dirigoval Kevin Griffiths. Následovat bude hudba Paula Dicasse, francouzského skladatele Debussyho vrstevníka, od níž si poslechneme jeho nejznámější skladbu Scherzo čarodějův učeně, které nám zahraje Berlínská filharmonie.

Na Klasik Praha právě dozněla slavná skladba francouzského autora Paula Dicasse, jeho ikonické skerco Čarodějův učeň podle Goetheho balady hrála nám Berlínská filharmonie. No a opět tu mám hudbu klasicistní, teď to bude Vojtěch Jírovec, to byl skladatel, který se narodil v Českých Budějovicích, ale s úspěchem pak působil v zahraničí, ve Vídni, v Itálii a také v Londýně. Právě z Londýna pochází orchestr, který nám teď zahraje jeho hudbu, je to orchestr London Mozart Players, který natočil na album vydané v loňském roce Jírovcovy skladby, včetně klavírního koncertu F-dur. Právě z něj si teď poslechneme třetí větu, Rondo. Solo na piano bude hrát mladý britský klavírista Julian Trevelyan.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Ladíte Klasik Praha.

Poslouchali jsme píseň z pera anglického skladatele Ralpha Vaughana Williamse z cyklu Songs of Travel na slova básníka Roberta Louise Stevensona. Je to cyklus původně pro baritona klavír, toto byla tedy neobvyklá verze s ženským hlasem. Solo v této písni Let Beauty Awake zpívala bohužel již zesnulá sopranistka jménem Jody DeVos, kterou na klavír doprovodil pianista Nicholas Krieger. No a před 12. hodinou jako poslední skladba dnešního dopoledního programu teď ještě zazní scéna u fontány a polonéza, hudba z baletu, respektive tedy ne z baletu, ale ze scénické hudby k dramatu Boris Godunov od Sergeje Prokofjeva. Bude to nahrávka skotského národního orchestru pod taktovkou dirigenta Neme Järviho.

0: Na Klasik Praha teď zazněla hudba Sergeje Prokofjeva. Byla to scénická hudba ke hře Boris Godunov. Konkrétně jsme slyšeli hudbu znázorňující scénu u fontány a také polonézu a hrál nám skotský národní orchestr pod taktovkou dirigenta Neme Järviho. Za malý okamžik zazní hudba německého romantického skladatele Karla Marie von Webera, předehrá k jeho opeře Čarostřelec. Pak třeba také Dvořák, Wagner, Bach a spousta další krásné hudby bude k slyšení už v nejbližších minutách tady na frekvenci 98,7. Od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezkou středu, třeba ve společnosti našeho vysílání, a budu se těšit na slyšenou zase zítra v obvyklém čase mezi 9. a 12. hodinou.
1: Jsme Klasik Praha.

Milí přátelé, Dita Hradecká vás zdraví od mikrofonu Rádia Klasik Praha a zahájili jsme dnešní odpolední vysílání nádhernou předehrou k opeře Čarostřelec od Karla Marie von Webera, skladatele a dirigenta, který se zapsal také významně do historie české hudby. Toto tedy byla jeho pohádková opera v podání Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, jaký dirigoval kdysi Rafael Kubelík. Pokračujeme hudbou českou, pokračujeme smyčcovým sextetem Antonína Dvořáka, toto je druhá část v rytmu Dumky a hraje nám Lípa muzika sextet vedený primáriem Josefem Špačkem.

podání Lípa muzika sextetu, který je tvořili v roce 2019 na stejnojmenném hudebním festivalu Josef Špaček, Tobias Feldman, Sergej Malov, Matej Šic, Gabriel Švábe a Tomáš Jamník, zazněla druhá část ze sextetu Antonína Dvořáka a Dur. Teď předehra k Lohengrinovi a k romantické opeře Richarda Wagnera hraje Česká filharmonie a diriguje Zdeněk Chalabala.

0: Klasik Praha.
1: V italském městečku Busseto v provincii Parma se nachází divadlo nesoucí jméno operního skladatele Giuseppe Verdiho. Slavnostní otevření se uskutečnilo 15. srpna 1868 a všichni diváci dorazili v zeleném. Proč? Prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
9: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
10: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

hudba, kterou jsme právě vyslechli, patřila Bachovi, ovšem Johanu Ludvigu Bachovi. To byl vzdálený bratranec velkého Johana Sebastiana Bacha, který působil jako kapelník v Meiningenu. Johann Sebastian si těchto kantát, protože právě ukázka z kantáty to byla, velmi vážil, víme to, protože si je opsal a také prováděl. No a teď vyšly v kompletu díla tohoto skladatele, kterého zastínil jeho slavnější bratranec díky uměleckému nebo umělecké šéfce Johaně Soler a její kapele Solercie. Basbariton teď zpíval Sebastian Mirus. Tak teď jsme vyslechli tedy jednu takovou raritu. Teď ovšem zazní skladba populární, je to Polonéza Adur Friderika Chopina. Hraje Marian Kiepura.

Dozněla polonéza zvaná Vojenská od Frederika Chopina. Hrál nám pianista Marian Kjepura. Je 12 hodin 32 minut. My pokračujeme v proudu hudby, hudby klasické, starší, romantické i moderní. Tak teď sáhneme do období francouzského impresionismu. Jehož nejvýznamnějším představitelem je Claude Debussy. Tři symfonické fresky s názvem Moře jsou ukázkou jeho vytříbené instrumentace. První část má název Od rána do poledne na moři a nám ji zahraje Staatskapelle Berlin pod vedením Daniela Barnbojma.

Dozněla část z cyklu Moře ze tří symfonických fresek od francouzského skladatele Claude Debussyho. Od rána do poledne na moři jsme se ocitli společně se Staatskapelle Berlín, řízené Danielem Barenboimem. Teď zazní třetí věta z koncertu G-dur pro čembalo od Františka Xavera Brixyho. Vojtěch Spurný je solistou a také řídí Českou komorní filharmonii.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
4: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
3: Těšíme se na vás.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
9: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
10: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
9: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
10: A můžete využít i výhodné financování.
9: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
11: Jsme Klasik Praha.

Reichovo-dechové kvinteto právě dohrálo první část zdechového kvintetu Jaroslava Ješka, skladatele, kterého známe spíše ze spolupráce s Osvobozeným divadlem, ale tady se představuje, co by skladatel, který vystudoval skladbu u KB Jiráka či Aloise Háby. Tak po této ukázce přichází vokalíza Sergeje Rachmaninova, no a poté už budou na řadě zprávy.

0: podání amerického pianisty Earla Wilda teď dozněla známá vokalíza, romantické, nostalgické, krásně melancholické dílo Sergeje Rachmaninova. Je rovných 13 hodin na Klasik Praha, teď poslyšte krátké zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Majitelé psů musí ode dneška registrovat svá zvířata u veterinářů. Kdo tak neučiní, riskuje, že dostane pokutu až 50 tisíc korun. V případě chovných stanic může jít až o 300 tisíc. Ministerstvo zemědělství si od centrální evidence psů slibuje digitalizaci veřejné správy, rychlé dohledání ztracených zvířat a účinnější zbraň proti nelegálním velkochovům a množírnám. Přestože stát dává majitelům psů na registraci celkově 3 roky, v praxi to bude u každého jinak. Klíčový je očkovací průkaz. Zákon totiž ukládá povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování proti vzteklině. Královský balet a opera v Covent Garden v Londýně plánuje zrušit 64 pracovních pozic. Z toho má být 9 pracovníků propuštěno pro nadbytečnost. Řada významných kulturních institucí ve Velké Británii se v posledních letech potýká s finančními problémy, způsobenými ztrátou veřejných financí, což provázejí také protesty a propouštění. Královský balet a opera v Covent Garden v Londýně se chystá zrušit tedy 64 pracovních

0: míst. Britský odborový svaz mediálních a uměleckých pracovníků uvedl, že se vyjednáváním usilovně snaží minimalizovat dopad na své členy. Prestižní londýnská scéna, kde působí na pozici šéfdirigenta opery český dirigent Jakub Hruša, je vedle anglické národní opery nebo velšské národní opery dalším z řady britských operních domů, kde se v poslední době hovoří o propouštění. Více podrobností najdete na našem webu klasikpraha.cz, kde jsou také další novinky z kultury. Počasí českém v noci na dnešek a dnes ráno prošly v několika vlnách bouřky s větrem, které vyvracely nebo lámaly větve a stromy, působily problémy na železnici a dočasně připravily od dodávky elektřiny asi 20 000 domácností. Noční vlna bouřek zasáhla hlavně východ Čech a Vysočinu. Ráno se bouřky prohnaly přes středočeský kraj. V nemocnicích zůstává 5 dětí a dospělý muž, které v noci na dnešek zasáhl blesk na letním táboře na Jindřichohradecku. Dnes nás čeká poslední vlna silných bouřek. Už v ranních a dopoledních hodinách zasáhly první z nich Čechy, včetně Prahy. Meteorologové varují, že během dne se budou přesouvat dále k východu a nabírat na intenzitě. Tolik zprávy v jednu hodinu. Pokračujeme hudbou Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak to byl Wolfgang Amadeus Mozart a my jsme teď vyslechli předehru k Donu Giovannimu. Je to opera, která měla premiéru v Praze, opera, která vešla do dějin opery jako snad nejdokonalejší kousek. Pražský komorní orchestr vedl Oldřich Vlček a my teď pokračujeme hudbou Bohuslava Martinu. Jeho houslový koncert také s pianem teď zahrají Josef Špaček, Miroslav Sekera a Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Petra Popel. Tento koncert vznikl v roce 1953 v New Yorku, tedy v jaksi pozdním už období Martinů života. Album má také New Yorkskou ulici na obalu. No a dedikanty tohoto díla bylo manželské duo Beno Rabinov a Sylvia Rabinov, kteří koncert také o rok později premiérovali.

Tak to byla krásná ukázka Martinů pozdního stylu, kompozičního, eklektického, přitom velmi osobitého. Slyšeli jsme Adagio z jeho koncertu pro klavír, housle a orchestr z roku 1953. CDčko vzniklo při inauguraci Petra Popelky do role šéfdirigenta Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Solisty byli houslista Josef Špaček a pianista Miroslav Sekera. A teď Allegro spirituoso od Karla Filipa Emanuela Bacha, jednoho ze synů velkého JSB. Tuto symfonickou skladbu nám teď zahraje soubor The English Concert.

0: Klasik Praha.
1: Na nejlepší filmy o bojových umění se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Kromě Hrdiny nebo Tigra a draka zazní ukázky i z legendárního snímku 36. komnata Shaolinu. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Jsme mladí
6: a neklidní.
7: Jdeme na to!
5: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
8: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne?
9: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
5: Každou neděli dopoledne na Nově.
9: A poprvé v Příbrami.
10: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojarovku Nratice.
11: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojarovku Nratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
10: Těšíme se na vás.
2: Ladíte Klasik Praha.

To zněla hudba k jedné z adaptací klasického románu spisovatele Jamese Fenimora Coopera Poslední Mohikán. Tato adaptace, z níž jsme teď vyslychli hudbu Trevora Jonese, ta je dílem z roku 1992. A my jsme si zahráli z CDčka Cinema Classic, které orchestr města Štrasburku společně s Markem Letoňou natočili. Teď už přichází posel radosti Jupiter, část ze světy planety Gustava Holsta.

Hudba tak pěkná, radostná, svěžná, energická, že se stala také znělkou jednoho z našich pořadů na Radio Klasik Praha. Toto byl Jupiter z Planet Gustava Holsta. Paul Freeman dirigoval na této ukázce Český národní symfonický orchestr. Teď ovšem přehodíme výhybku Requiem d-moll Jana Zacha. Teď zazní v podání muziky Florie a Marka Štrincla. Je to část Dies Irae.

Ve světové nebo novodobé premiéře natočil soubor Muzika Florea s Markem Štrinclem také Requiem D moll skladatele Jana Zacha. To byl jeden z mnoha vynikajících hudebníků 18. století, kteří vzešli z českých zemí. Tento rodák ze vsi Dechtáry u Jenštejna působil jako kapelník v Mohuči a také se vypravil do Itálie či Rakouska. My jsme slyšeli Dies Irae s jeho Requiem a pokračujeme koncertem pro klavír Felixe Mendelssohna Bartoldiho. Solo má Salim Aškar a Gewandhaus Orchestra Lipsko řídí Ricardo Schei.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Ladíte Klasik Praha.

Na Klasik Praha právě teď dozněla promenáda z obrázků z výstavy. Slyšeli jsme orchestrální verzi, kterou pořídil vynikající instrumentátor a aranžér Maurice Ravel. Vídeňskou filharmonii řídil Gustavo Dudamel. Teď Straka zlodějka, to je opera Joaquina Rossiniho s virtuózní jak jinak předehrou. Tu nám teď zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Vladimíra Válka.

0: Straka zlodějka, opera Joaquina Rossiniho a její předehra zahrál nám Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka, a to v rovných 14 hodin. V této hodině nás čeká kromě hudby také soutěžení. Dnes to bude o voucher na hodinového sadaře, což je letní videokurs domácího ovocnářství s praxí u stromů. Řada z vás určitě má nějaké ty zahrádky a pozemky, možná sady, tak více se dozvíte v této hodině, kdy budeme také soutěžit o poměrně rozsáhlý videokurs letní péče o ovocné stromy. A teď už César Franck a Panis Angelicus. Leslie Garrett zpívá a Britain Symphonia doprovází.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tak to byla hudba přímo nebeská Panis Angelicus. Leslie Garrett zpívala a Britain Symphony řídil Ivor Bolton. Teď se ozve krátká znělka ze seriálu Mr. Bean, která je dílem Howarda Goodalla. Poté se můžete těšit na koncertní předehru Edwarda Elgara s názvem Froissart.

0: Klasik Praha.
1: K opernímu zpěvu se dostal, když chtěl udělat dojem na svoji spolužačku. Rád relaxuje s whisky a doutníkem, ale to se mu nedaří často, protože má doma tři malé raubíře. Mým dalším hostem je basista Jan Hnyk. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazán a la krab 100 gramů za 12,90 a Birel jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90 až do 7. července. Kaufland.
2: Jsme Klasik Praha.

Živá nahrávka provedení koncertní předehry Froissart od Edwarda Elgara právě dozněla, a to v podání Philharmonia Orchestra a Andrewa Davise. Teď opět česká hudba, to nejlepší z české hudby, symfonie číslo 9, novosvětská Antonína Dvořáka. Toto je její energické skerco, Českou filharmonii vede Jiří Bělohlávek.

Na Klasik Praha právě doznělo skerco z Dvořákovy Novosvětské symfonie, jeho vrcholné poslední symfonie číslo 9 e-moll. Jiří Bělohlávek vedl Českou filharmonii. Máme 14:30 a 3 minuty. Teď si poslechneme hru vln. Takto stvárnil mořskou hladinu Claude Debussy. Zahraje nám Staatskapelle Berlin pod taktovkou Daniela Barenboima.

To byla hra Vln ze symfonických fresek Moře Claude Debussyho. Hrála Staatskapelle Berlin s Danielem Barenboimem v čele. Venku zatím probíhá hra Dešťových kapek, to je ale dobře. No a teď my si pustíme Allegro z koncertu číslo 2 pro klavír od Dmitrije Šostakoviče. Eugene List je solistou a orchestr Vídeňské státní opery vede Viktor de Sarzén.

0: Na Klasik Praha právě dozněla virtuózní třetí věta z koncertu číslo 2 F-dur Dmitrije Šostakoviče. Eugene Liszt byl naším solistou a orchestr Vídeňské státní opery řídil Viktor de Sarzén. Něco více o soutěži, která bude probíhat v následujících minutách, je to soutěž o voucher na letní klub hodinového sadaře Karla Marouška. Rozhovor s ním jste mohli slyšet například včera v našem vysílání a uslyšíte ho ještě dnes před 19. hodinou. Jde o letní videokurs domácího ovocnářství s praxí u stromu. Léto je samozřejmě důležité období v životě ovocných stromů. Právě teď čelíme největšímu náporu chorob a škůdců a pečujeme o budoucí letošní úrodu a zároveň připravujeme stromy na úrodu v příští sezóně. Spousta toho se právě můžete naučit velmi přístupnou formou. Tento videokurs, který původně stojí 2600 korun, obsahuje 20 praktických videonávodů, které jsou doplněné o odborné články, ale setkávat se můžete s Karlem Marouškem a členy klubu také naživo. Výukové materiály budete mít všechny k dispozici, také můžete konzultovat a tak dále, takže pokud máte zahrádku, pokud si přejete ji zvelebit a nebo jenom udržet v dobré kondici, tak je to přesně pro vás. Takže videokurs ovocného sadaře, hodinový sadař si říká Karel Maroušek. Je to práce záslužná a zajímavá. No a za okamžik budeme soutěžit právě o tento voucher. Teď bude znít hudba Giuseppa Verdiho. Netřeba představovat ukázku, velmi dobře všichni znáte.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Ladíte Klasik Praha.

Vapensiero, leť myšlenko. To byl sbor židovských otroků ve třetím dějství opery Nabucco. Ho najdeme v opeře Giuseppa Verdiho. Teď jsme si poslechli nahrávku orchestru a sboru Teatro alla Scala pod vedením Claudia Abbada. Tak a po této slavné skladbě, po této slavné ukázce jdeme soutěžit dnes o voucher na letní videokurs domácího ovocnářství s praxí. Celý kurz můžete absolvovat online, ale také můžete jezdit po České republice i blízko Prahy na setkání po zahradách členů klubu. Naučíte se pečovat o ovocné stromy, jak o ty mladé, tak o ty staré. No a dostanete k ruce 20 praktických videonávodů, které jsou doplněné o odborné články. Můžete také živě konsultovat se zakladatelem, iniciátorem hodinového sadaře s Karlem Marouškem. Tak pojďme soutěžit. Já jsem si našla otázku, která souvisí se sadařením, ovocnými stromy i hudebními nástroji. Existuje totiž jeden ovocný strom, jehož dřevo má velmi dobré rezonanční vlastnosti, teda velmi dobře vede tón, vede hudbu. No a hojně se využívá na výrobu zobcových fléten. A já se ptám, z kterého ovocného stromu se hojně vyrábějí zobcové flétny, protože svou hustotou má dobré rezonanční vlastnosti. Který ovocný strom to je? Volejte na číslo 739 987 987 a dostanete možná voucher hodinového sadaře.

0: Dosněl koncerto do pio od Ervína Schulhoffa do pio, protože je určeno flétně a klavíru, doprovodným tělesem je komorní orchestr. Třetí větu, závěrečné rondo, nám teď společně zahrála kapela Istropolitana. Od flétny řídil Kaspar Cendr a Eva Arotuňan hrála na klavír. No a my jsme se ptali, z jakého dřeva ovocného stromu se vyrábějí nejčastěji zobcové flétny. Tak stále ještě nemáme vítěze této soutěže. Je to dřevo, které je velmi husté a také proto je akusticky vhodné. Telefon 739 987 987 je vám k dispozici ještě pořád. Teď bylo 15 hodin a znít bude Adagietto z 5. symfonie Gustava Mahlera.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

No, Klasik Praha teď je dozněla jedna z nejkrásnějších hudebních ukázek vůbec. Zdráhám se tedy hodnotit, ono je to těžké porovnávat, ale Adagietto z páté symfonie Gustava Mahlera patří opravdu k nádherným kouskům západní hudby. Gustav Mahler v provedení České filharmonie a Semjona Byčkova. Teď jsme si hráli z jejich oceňovaného kompletu. No a mezi tím jsme stihli odsoutěžit, takže voucher na videokurs od hodinového sadaře získává posluchač Jan, který správně řekl, že zobcové flétny se nejčastěji vyrábějí z dřeva hruškového. Samozřejmě jsou i výjimky, zkrátka dřevo ovocných stromů je velmi cenné. Ovšem, než svůj stromek porazíte, tak se třeba podívejte na stránky hodinový-sadař.cz a zjistíte, jak jim pomoci teď v létě, co potřebují, aby úroda byla dobrá, aby vám stromky vydržely co nejdéle. Tak a hrajeme si teď Královnu noci, její nejznámější virtuózní árie, Wolfgang Amadeus Mozart a kouzelná flétna. Královnou noci se stane teď na okamžik Edita Gruberová a orchestr Curišské opery řídí Nikolaus Arnoncourt.

Skvělá sopranistka Edita Gruberová, teď v roli Královny noci z druhého jednání opery Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta, Die Hölle Rache, Pomsta z pekla, virtuózní árie Wolfganga Amadea Mozarta. Orchestr curišské opery vedl již zesnulý Nikolaus Arnon Kur, legenda dobově poučené interpretace. Teď si pustíme Tanec hodin z opery La Gioconda, kousek, který sdíla Amilcare Ponchielliho, přežil jako nemnoho jeho skladeb. Pražský symfonický studiový orchestr řídí Petr Tomčány.

0: Klasik Praha.
1: Jestli si myslíte, že soudobá klasická hudba je neposlouchatelná, tak vás vyvedu z tohoto omylu. Klarinetista Irvin Veniš a Epoch Quartet zahrají tvorbu skladatelů 20. a 21. století v pořadu Švédský stůl, který pro vás Stanislav Předota připravil na neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
6: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v

Na Klasik Praha jste teď vyslechli skerco ze smyčcového kvintetu C-dur France Schuberta. Hrál nám Pavel Haas kvartet posílený o ještě jedno violončelo, na který hrál Danilo Ishizaka. Jinak tedy hrál Pavel Haas kvartet ve složení Veronika Jarušková, Marek Cvíbl, Pavel Nikl a Petr Jarůšek. Teď zazní hudba z počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2. Je to počítačová hra, která získala velký ohlas a krom nádherných exteriérů a nádherného prostředí, které připomíná Český ráj a okolí Kutné hory, také disponuje působivou hudbou Jana Valty a Adama Sporky.

Dozněla část z hudby, která doprovází počítačovou hru Kingdom Come Deliverance 2. Už se pracuje také na jejím pokračování. Hudba je dílem Jana Valty a Adama Sporky. Teď mám pro vás jednu exkluzivní pozvánku. Určitě víte, že svatovítské varhany v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha už jsou hotové. Crowdfundingová kampaň proběhla a lidé z celé republiky a z celého světa se skládali na jednotlivé píšťaly. Tyto pozoruhodné varhany jsou dílem španělského, původem německého, tedy Španěla Gerharda Grenzinga, který co se týče akustiky varhan patří opravdu, nebo je tím nejlepším, kdo se vyzná v akustice varhan a v jejich stavbě. Připomíná tím slavného Johanna Sebastiana Bacha. No a Johannu Sebastianu Bachovi bude také věnován úvodní večer cyklu svatovítské varhaní večery. Koncerty probíhají vždy v úterý od 19 hodin a 7. července, tedy na tom nadcházejícím, právě bude znít hudba Bachova a také vrcholných francouzských romantiků Charles Marie Vidora či Camille Saint-Saëns, obou vynikajících varhaníků. Solistou bude tentokrát již publiku dobře známý umělec, a to varhaník katedrály svatého Víta Ondřej Valenta. Bude tam ovšem také orchestrální doprovod Orchestra symfonie Prák pod vedením Johannese Skudlika. Takže přijďte se podívat v 19 hodin do katedrály svatého Víta. Pořádá tyto večery metropolitní kapitula společně se správou Pražského hradu. Bude to určitě zážitek, no a v kostele je chládek. Zkrátka spousta důvodů, proč se do katedrály svatého Víta 7. července v úterý 19 hodin vypravit. Teď bude znít píseň Udíte a manty od Barbary Strozzi. Zpívá Magdalena Kožená, doprovází Private Musique.

0: Klasik Praha.
1: V italském městečku Busseto v provincii Parma se nachází divadlo nesoucí jméno operního skladatele Giuseppe Verdiho. Slavnostní otevření se uskutečnilo 15. srpna 1868 a všichni diváci dorazili v zeleném. Proč? Prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
8: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
7: Těšíme se na vás.
2: Je Klasik Praha.

Dozněla překrásná Pavana od Gabriela Forého. Je to dílo francouzského autora. Hraje se také v orchestrální verzi. My jsme slyšeli plnou verzi, tedy i se sborem. To byl Tanglewoodský festivalový sbor. A bostonské symfoniky dirigoval Seiji Ozawa. Pojďme se teď pustit finále z klasické symfonie, neboli

0: Finále ze symfonie číslo 1 D-dur Sergeje Prokofjeva právě doznělo, a to v podání berlínských filharmoniků a Seijiho Ozawy. My jsme se teď na klasiku přehoupli přes 16. hodinu. František Xaver Richter a jeho symfonia teď zazní. Czech Ensemble Baroque Orchestra vede Roman Válek, a to v druhé větě.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Tak to byla hudba Františka Xavera Richtera, jeho dílo objevuje, nahrává, interpretuje Czech Ensemble Baroque Orchestra pod vedením Romana Válka. Doznělo Andantino, druhá věta z jeho symfonie s číslem 52 D-dur. A další Čech, tentokrát Jan Novák, Concentus Biugis. Tak se jmenuje dílo tohoto nadšeného latiníka pro čtyřruční klavír s orchestrem. První větu hrají Dora Novák, Wilmington, Karel Košárek a Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Tomáš Netopil.

0: Concentus Biuges, tak se jmenuje koncert pro čtyřruční klavír s orchestrem od skladatele Jana Nováka. Na klavír hráli Novákova dcera Dora Novák-Wilmington a Karel Košárek a Tomáš Netopil řídil symfonický orchestr Českého rozhlasu. No a teď v 16 hodin a 14 minut nastal čas pro novinku týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rozměrnější orchestrální skladby žijících českých autorů jsou u nás profesionálně nahrávány a na CDčkách vydávány jen zřídka. No, obzvlášť v interpretaci předních symfonických těles. O to pozoruhodnější je nové album, které vyšlo tento minulý pátek a představuje první spolupráci mezi Českou filharmonií a hudebním vydavatelstvím Animal Music. Orchestr na něm interpretuje díla Ondřeje Kukala a Jiřího Temla, představitelů posluchačsky přístupnějšího směru soudobé hudby. Obě skladby spojuje určitý autobiografický rozměr. Kukalova symfonie číslo 1 se zvonkohrou měla premiéru v Bamberku v roce 2000 a podle autorových slov je v ní zhudebněna jakási předtucha závažného onemocnění, které jej postihlo o 3 roky později a v důsledku něhož upadl do kómatu a ztratil paměť. Snímek byl natočený v Rudolfínu v roce 2024, dirigoval tehdy Jakub Hrůša. No a dílo Jiřího Temla s názvem Labyrint paměti pak Česká filharmonie uvedla v Rudolfínu loni pod taktovkou Tomáše Netopila u příležitosti skladatelových 90. narozenin. Jak už název napovídá, v této skladbě se Teml, skladatel samouk původním povoláním ekonom, ohlíží za svým životem, za dětstvím, ale i vážnějšími tématy, jako je nemoc. Premiéru měla mít už v roce 2020, nakonec byla ještě o 5 let odložena kvůli pandemii koronaviru. Pojďme si teď jako hudební ukázku z tohoto alba pustit úryvek z Temlovy skladby Labyrint paměti. Českou filharmonii řídí Tomáš Netopil.

0: Klasik Praha.
1: V další letní repríze pořadu Hudba v miléniu si připomeneme díl, jehož hostem byl vynikající mladý houslista Daniel Matejča. Je nejen členem Sukova kvarteta, ale i vyhledávaným solistou, který má na kontě už několik nahrávek pro suprafon. I o nich bude řeč v úterý 7. července od 19 hodin na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Muzika Florea se vrací k nejslavnějšímu dílu Jana Dismase Zelenky. Pod olivou míru a palmou cnosti koruna česká nádherně září celému světu. Tomuto melodramu o svatém Václavovi se dostane plné scénické podoby 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze. Více na muzikaflorea.cz.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Jsme mladí
9: a neklidní.
8: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
10: Piráti, jdeme! Ahoj!
9: Kdo si hraje nezlobí, ne?
11: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
12: Každou neděli dopoledne na Nově.
11: A poprvé v Příbrami.
13: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Na Klasik Praha nás teď oblažila hudba Antonia Vivaldiho, velkého benátského barokního skladatele. Ale nejen benátského, Vivaldi také hodně cestoval, žil také, pobýval ve Vídni a dalších evropských metropolích. Teď jsme si hráli ukázku z jeho koncertu pro loutnu, violu, d'amore a smyčce a hráči Academy of Ancient Music vedl Andrew Menzies. Teď Svita Rustika, dílo Vítězslavy Kaprálové, zřetelně inspirované Stravinským, ale přesto velmi osobité na to, jak byla Vítězslava Kaprálová mladička, když psala toto dílo ve svých pouhých 25 letech.

Svita rustika, tak se jmenuje cyklus Vítězslavy Kaprálové. Skladba, která vznikla v roce 1940, kdy bylo skladatelce 25 let na motivy lidové hudby. O dva roky dříve vznikla tato svita v roce 1940. Vítězslava Kaprálová již zemřela, bohužel velmi mladá. No a objednala tuto skladbu u ní londýnská pobočka Universal Edition, tedy vydavatel. A tyto její hudební prostředky, jak slyšíte, jsou velmi silně inspirovány Stravinským a baletem Petruška. Ostatně v Paříži tam měl Stravinský opravdu velký vliv. My jsme si poslechli teď nahrávku Symfonického orchestru Českého rozhlasu s Markem Ivanovičem v čele. A teď bude znít slavná osudová symfonie s číslem 5 C-moll Wolfganga Ludvíka van Beethovena samozřejmě. No a toto je velmi inspirativní a historicky poučené podání orchestru revolučního a romantického. Založil jej a vede John Elliot Gardiner.

0: Dozněla druhá variační věta ze symfonie číslo 5 C-moll, zvané Osudová Ludwiga van Beethovena. A my jsme si poslechli nahrávku orchestru revolučního a romantického, vedl John Elliot Gardiner. Na Klasik Praha vás odpoledním vysíláním provází Dita Hradecká. Dnes je 1. července, středa a svátek slaví Jaroslavy. Za okamžik se rozezní housle v rukou skvělého legendárního houslisty Itzhaka Perlmana společně s Pittsburghskými symfoniky a André Prevénem přednese třetí větu z koncertu Jeana Sibelia.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Jsme Klasik Praha.

Jean Sibelius a jeho houslový koncert D-moll. Slavné dílo, oblíbené na koncertních pódiích a oblíbené také interprety, teď zahrál Itzhak Perlman za doprovodu pittsburghských symfoniků. Ty řídil André Preven. Za několik sekund už bude 17 hodin. Pojďme si teď připomenout dílo Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Rytíře a cestovatele táhl s křižáckou výpravou až do svaté země. Také autora hudby a skutečně hudby na evropské úrovni. Takže renesanční polyfonie Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic teď rozezní díky souboru Kapela Mariana, který umělecky řídí Vojtěch Semerád, a my uslyšíme Kyrie s jeho misi Queenis Vocibus.

Symfonie, kde si Felix Mendelssohn Bartoli vystačil jenom se smyčci, dozněla. Byla to symfonie C-dur s číslem 9 a její čtvrtou větu hrál Sukův komorní orchestr. Teď exotikon Vítězslava Nováka. Malá svita teď zazní v podání pianisty Martina Vojtíška.

Dozněla impresionisticky laděná část z cyklu Exoticon Vítězslava Nováka. Dílo tohoto skladatele dlouhodobě propaguje, nahrává a hraje pianista Martin Vojtíšek. Teď přichází hudba ze snímku The Artist, dílo Ludovika Burse. Těšit se můžete také na píseň France Schuberta Die Nacht.

0: Klasik Praha.
1: Mého dalšího hosta znáte z koncertních pódií nejen jako solového klavíristu z Dvořákova tria, jehož je členem, ale také jako pedagoga. Ivo Kahánek se stal nedávno ředitelem Pražské konzervatoře. Zeptám se ho, jak tato pozice ovlivní jeho další umělecký život a jaké nové úkoly na něj čekají v ředitelně. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se na vás Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
5: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
7: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
7: A poprvé v Příbrami.
8: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
9: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
8: Těšíme se na vás.
10: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
11: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

To zněla Schubertova píseň Die Nacht, noc. Sice ještě nepanuje venku, noc zdaleka ne, je teprve za minutu půl šesté. No a my jsme si vyslechli interpretaci King Singers. Teď je bude hrát Willem Weverka společně s Dominikem Wollenweberem, oba na hoboj. Dvojkoncert Antonia Vivaldiho. Doprovází ensemble 18+.

Vilém Veverka a Dominik Wollenweber z Berlína teď dohráli dvojkoncert Antonia Vivaldiho. Druhá věta z koncertu A D-moll dozněla také v podání ansámblu 18+. No a teď vás, milí přátelé, zvu na procházku Rajskou zahradou. Tak se jmenuje dílo Frederika Delia, které teď zahraje Academy of St. Martin in the Fields pod taktovkou Nevila Merinera.

Procházka rajskou zahradou teď dozněla dílo Frederika Delia. Academy of St. Martin in the Fields dirigoval Neville Mariner. A teď brilantní první věta klavírního kvintetu Roberta Schumana. Hraje soubor dobových nástrojů La Gaia Scienza.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Posloucháte Klasik Praha.

Na Klasik Praha jste teď vyslechli část se symfonie Josefa Haydna s číslem 99 S dur. Hráli nám London Classical Players pod vedením Rogera Norringtona. Co nás čeká dále v poslední vysílací hodině našeho podvečerního vysílání? Tak bude to především hudba, Zdeněk Fibich, Mozart, Chopin, Michel de Lalande, John Barry a další. Také si poslechnete rozhovor s hodinovým sadařem Karlem Marouškem, odborníkem na ovocnářství a péči o ovocné stromy, který působí především v Praze a ve středních Čechách. Dále se z našeho éteru na frekvenci 98,7 ozve hudba Stříbrného plátna, to v 19 hodin. No a ve 20 si můžete vyslechnout skotskou fantazii Maxe Brucha, také koncert

0: ve politice po přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví skončila. S celkem 26 zaměstnanců a dohodářů se rozhodlo odejít, či dál nepokračuje v práci pro stát 8. Politika v oblasti závislostí ode dneška nepatří k vládním agendám. Na starosti ji má ministerstvo zdravotnictví. O přesunu z gesce premiéra Andreje Babiše rozhodla vláda v polovině května. Bez předchozího projednání se zaměstnanci a svou radou pro koordinaci politiky v oblasti závislostí skončil národní protidrogový koordinátor Pavel Bém. Experti kritizovali toto rozhodnutí a snažili se ho zvrátit. Varovali přes oslabením nadrezortního řízení a rozbitím vyváženého modelu s prevencí, léčbou, se snižováním škod, regulací a represí. Podle vlády má být nový systém efektivnější. V prvním čtvrtletí letošního roku pocházelo 45,5% elektřiny vyrobené v Evropské unii z obnovitelných zdrojů. To představuje nárůst oproti stejnému čtvrtletí roku 2025, kdy tento podíl činil pouhých 42,7%. V čele zemí s obnovitelnými zdroji energie je Dánsko, které z těchto zdrojů produkuje drtivou většinu elektřiny. Hlavním zdrojem elektřiny z obnovitelných zdrojů v EU byla větrná energie. Meziročně stoupl podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů z loňských 42,3%. Česko je v této kategorii na poslední příčce tabulky. K zprávě z kultury. Hudební festival Znojmo začne 8. července, trvá až do 29. a oslaví více než 30 koncerty a doprovodnými akcemi 800. výročí založení města Znojma. Program Znojmského festivalu zahrnuje klasickou hudbu, crossoverové projekty, jazz i folklorní prvky, inovativní projekty i atmosféru jihomoravského vinařského regionu. Středobodem programu je podle pořadatelů operní projekt Galantní Indové, jehož premiéra se uskuteční 16. července v jízdárně. Je to dílo francouzského hudebního skladatele Jeana Philippa Rameaua, který v něm spojil árie, okázalé tance, sborové scény, orchestrální čísla, které znáte z našeho vysílání. Koncerty se odehrávají v historickém centru města, ale také v okolních kostelích, zámcích, vinicích nebo v Národním parku Podyjí. Festival také letos představí ve vlastní produkci a spolupráci s Brněnskou jamu rodinnou operu. Tentokrát na námět Johana Gregora Mendela. Skladatel Miloš Orson Štědroň napsal přímo pro festival. Dílo se jmenuje Mendel Mega King, aneb když hrášek zpívá, a jeho premiéra bude 12. července v Městském divadle Znojmo. Tolik zprávy. Teď pokračujeme hudbou Frederika Chopina.
1: Jsme Klasik Praha.

Frédéric Chopin je tím, kdo se nás teď snažil ukolébat svou Berceuse des Dur. Ukolébavkou hrál nám ji vynikající italský pianista Maurizio Pollini. No a další noční hudba přichází, je to malá noční hudba Wolfganga Amadea Mozarta. Poslechneme si orchestrální verzi v podání orchestru Vídeňské státní opery. Řídí Adrian Bout.

Právě dozněla čtvrtá část ze serenády Malá noční hudba Wolfganga Amadea Mozarta. Orchestr vídeňské státní opery řídil Adrian Bolt. No a teď selanka pro klarinet a klavír Zdeňka Fibicha. Marek Švejkar a Lucie Korecká nám ji zahrají.

Tak to byla půvabná Selanka Zdeňka Fibicha z debutového alba Connexion, které v roce 2024 vydalo duo Marek Švejkar a Lenka Korecká. Jsme si teď zahráli právě tuto ukázku. Kromě české hudby na ní najdete také repertoár francouzský. Teď je Michel Richard Lamont a jeho 12. svita. Hraje soubor Le Symphonie du Marais.

typicky francouzská elegantní vznešená hudba 12. svity Michela Richarda de Lalande dozněla v podání souboru La Symphonie du Marais, a to v 18 hodin a 23 minut. Přichází půlnoční kovboj, hudba Johna Berryho.

0: Klasik Praha.
1: 26. června 1926 proběhla světová premiéra slavné symfoniety Leoše Janáčka. Zazněla v pražském Rudolfinu v rámci kulturního programu Sokolského sletu. Co bylo inspirací ke kompozici tohoto světově proslulého díla a v jakém kontextu vzniklo? Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk. Trička. Bela bel CZ.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Houslový virtuos Joshua Bell právě teď za podpory Clevelandského orchestru a dirigenta Vladimíra Aškenáziho dohrál třetí větu z koncertu číslo 2 D-moll Henrika Věňavského. Teď to bude Fantazie pro šlechtice od Joaquína Rodriga. Juan Manuel Aranguereda hraje solo v této kytarové skladbě a jeho Českou komorní filharmonii řídí Vojtěch Sporný.

0: Na Klasik Praha dozněla část z Fantazie pro šlechtice od Joaquína Rodríguez. Hrála nám jeho Česká komorní filharmonie a solistou byl Juan Manuel Araca Rueda. Teď, milí přátelé, nás čeká slíbený rozhovor s Karlem Marouškem, neboli také hodinovým sadařem, zakladatelem tohoto projektu, který přináší edukační videa a různé programy pro to, aby si každý z nás mohl udržovat v kondici své ovocné stromky. Tak pojďme si poslechnout, co je důležité pro udržování stromů právě v tomto letním období. Poté nás čeká Koplendovo Danzón Cubano. No a následuje už večerní program Rádia Klasik Praha s hudbou Stříbrného plátna a s koncertem Bez smokingu. Tak to je ode mě vše. Dita Hradecká se s vámi srdečně loučí. Těším se opět brzy na slyšenou a hezký večer.
1: Milí posluchači, máme krásné letní dny před sebou, dlouhé horké léto, mnozí určitě rádi a často, pokud můžete, jezdíte na chaty, chalupy a mnozí z vás, věřím, zahradničíte. Ať už je to o to drobného zahradničení, počínaje řetkvičkami a mrkvičkami a mnozí možná z vás máte v zahrádkách také ovocné stromy, těšíte se na velkou a sladkou úrodu, ale protože jsme většinou amatéry, tak se moc neorientujeme v tom, jak se správně o ty ovocné stromy starat. A tak jsem si pozvala do studia stanice Klasik Praha pana Karla Marouška. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Který je hodinovým sadařem a na jeho stránkách jsem se dočetla jeho heslo Stříhám, učím, radím. Tak co si pod tím máme představit?
2: Jsem hodinový sadař, to znamená dělám na ovocných stromech, samozřejmě pro zákazníky, jezdím na krátké návštěvy, kde teda stříhám a u toho zároveň ale učím, ale ten zájem je tak velký, že jsem se rozhodl učit i jiným způsobem. To znamená, jsem vidět na sociálních sítích a dělám individuální tréninky a dělám kurzy, ale hlavně stříhám ovocné stromy.
1: Já jsem říkala, že teď už nám vlastně začalo léto a mě strašně překvapilo, že vlastně teď v létě si máme povídat o stříhání stromů, protože já jako laik jsem přesvědčená, že vlastně ta hlavní práce na těch ovocných stromech je na jaře. Tak jak je to?
2: To je takový běžný pohled na ty ovocné stromy, že se stříhá před jaří a na jaře, ale to se týká mladých stromů, protože jarní řez přináší bujnou reakci toho stromu. A kdo ví jak na to, tak si s tím potom poradí. Ale letní řez ten harmonizuje plodné stromy, staré stromy. Takže pokud já bych v té výšce 2-3 metrů na starším plodném stromě udělal nějaké zásahy radikálnější v tom jaře nebo před jaří, tak přijdou vlky. Všichni to znají, ty větve do nebe, nakonec víc škody než užitku. Zatímco ten letní řez, bavíme se o konci června a první polovině července třeba, nebo červenci, tak ten strom harmonizují. On už chápe, že je po slunovratu, že se den zkracuje a ta jeho reakce není taková bujná, jako po tom jarním řezu. Takže právě pro ty plodné stromy, starší stromy je úplně ideální termín takových těch prosvětlovacích řezů, zdravotních řezů, právě začátek léta.
1: Jak je to s nějakým ošetřením? Co preferujete při ošetřování těch stromů? A teď mám na mysli ty prostředky, kterými ošetřujeme.
2: Já pracuji vždycky úplně bez chemie, vždycky jsem pracoval. Ona je to chemie, je to přírodní chemie. Samozřejmě pokud vařím přesličku, tak je to samozřejmě přírodní chemie. Ale je to něco, co nemá metabolity, nemá negativní vliv na moji rodinu, děti, kteří po těch stromech lezou, jíme to ovoce přímo ze stromů a neohrožuje to ani půdní biom prospěšné houby, bakterie, takže já jsem 100% vždycky pro to ošetřování bez chemie, ale ošetřování zejména řezem, ne jenom chemickými prostředky. A pokud z toho stromu vystříhám všechno nemocný, tak se ta nemoc většinou nešíří. Když mám na špicích těch větví mšice, tak je můžu ostříhat, nemusím to stříkat ani přírodně, ani chemicky. Oni jsou většinou právě na těch konečkách, těch nejmladších listů, takže většinou ty nůžky pomůžou líp než nějaký postřik.
1: Co když někdo si třeba koupí nebo zdědí zahradu, ve které jsou staré stromy? Má smysl se starat o ty staré stromy nebo je lepší pořídit nové? Co byste poradil?
2: Ta kombinace, vždycky zachovat ty stromy a to první je ochutnat. Projít tu sezónu s těma stromama a rozhodně zachovat. Jo. Ono, spousta těch chorob a ne třeba úplně dokonalého ovoce, je tím, že tomu stromu něco dlouhodobě chybělo. Sluníčko například, přehuštěná koruna, nebo je tam nějaká deficience ve výživě třeba. Takže doporučuji vždycky první rok se o ty stromy postarat, trochu je prosvětlit, hezky je přihnojit a druhý rok se uvidí, jestli vám to chutná nebo nechutná, ale většinou ty naši předci měli dobrou volbu, dobrý odhad na odrůdy, a to zejména ty odolné a chutné a skladovací třeba na zimu. Dneska chtějí všichni jako letní jabko, že jo? Ale já zase koukám, abych měl na podzim něco do svačin pro děti a taky koukám, abych měl nějaký jabka a hrušky na zimu. A aby nějaký jabka byly do Vánoc, ale nějaký taky do března. A abych měl odrůdu ve sklepě, která vydrží do května až do jahod, abych do toho regálu vůbec nemusel sahat pro to ovoce.
1: Takže je to dobré vlastně nakombinovat a přemýšlet v celoročním horizontu.
2: Přesně tak. K tomu ty mladé stromy, dneska je hrozně těžké vybrat dobrý strom. Spousta lidí si vybírá podle toho, jakou má etiketu a že je v zahradnictví, kam jsem zvykle jezdit, ale strom je vždycky kombinace podnože a té ušlechtilé odrůdy. A ta podnož, ta vám definuje budoucí velikost stromu. Taková hlavní chyba, lidi často kupují strom, který má být malý a tu malou zahrádku a koupí si strom na podnoži, který má potenciál být obrovský. A to se potom krotit moc dobře nedá. No a ty odrůdy, je spousta moderních, zajímavých odrůd, které jsou ale připravené, vyšlechtěné pro intenzivní sady a ne pro zahrady. Takže přeplozování, lámání větví, nezbytná agrotechnika, spousta postřiků. Takže tohle je taková častá chyba, když vybírám ten mladý stromek, tak bych měl u někoho, kdo se v tom vyzná, ideálně přímo od školkaře a ne zahradníka, a vybrat si podnož pro tu moji zahradu, pro tu moji půdu, pro to konkrétní stanoviště a vybrat si odrůdu tak, aby byla rezistentní proti chorobám a nemusel jsem řešit žádný postřiky, aby dozrávala v době, kdy já chci, aby dozrávala, a ideálně, aby na té zahradě nebo měla opylovače, aby buď to byla samosprašná, anebo jsem věděl, že tady k té švestce potřebuju tuhle švestku, aby ta úroda vůbec byla nebo byla pořádná, ale hlavně nevybírat ty odrůdy pro to intenzivní ovocnářství. My nejsme v sadu, kam za 15 let přijde bagr, vytrhá ty stromy a jde se znova. My jsme zahradníci, malopěstitelé, a tomu by se měl přizpůsobovat právě ten výběr těch podnoží a těch odrůd.
1: Tohle všechno vy radíte svým klientům, ať tedy přímo napřímo jako hodinový sadař a nebo třeba i prostřednictvím nějakých online kurzů. Jaké jsou ty způsoby, jak s těmi klienty pracujete?
2: Dneska už na ty zahrady se mě zvou převážně lidi, kteří chtějí poradit, a na svých konkrétních stromech. Takže stříhám, ano, řežu ty stromy, ale u toho si povídáme, proč to dělám, jaká bude reakce, jaký budou další kroky majitele toho stromu na tom stromě. No ale protože ten zájem je obrovský, no tak jsem začal fungovat na sociálních sítích a radím bezplatně napříč sociálními sítěmi a YouTube. A vedle
1: tam
2: toho...
1: Tam já, když jsem se dívala, tak 250 000 sledovanost, je to tak opravdu?
2: No ano, dohromady na těch sítích mám dneska přes 250 000 sledujících a odběratelů je, od tam má videa velký zájem. No a vedle toho mám svůj klub, což je taková nadstavba, placená samozřejmě, a je to o tom, že ta veřejná videa jsou telefon na stativu, nějakou dobrou radu dám, něco ukážu, ale v rámci toho klubu jdu podstatně víc do detailu a zaměřuju si na úplný začátečníky v rámci klubu, že si tam najdete svoje jeden pokročilý odborník, ale hezky se v tom vyzná i začátečník, takže vlastně ten klub je vlastně videokurs a já vás těmi videí provázím celou tu sezónu. Teď zrovna je to letní klub od června do srpna, kde se věnují právě té letní péči. A každý týden točím video nebo dvě, někdy víc povídací, někdy víc stříhací. No a jezdím taky po republice, po zahradách členů klubu, co 14 dní, takže se potkáváme u těch stromů a členové klubu mají možnost se mě zeptat. No a kdo nechce, tak se koukne na záznam toho setkání zase z pohodlí domova. Je to zejména videokurs, ale s tou možností se potkávat nejenom se mnou, ale i s dalšími členy klubu, s lidmi, co mají stejný hobby, stejný koníčka, ovocný stromy, a sdílet svou ty zkušenosti a povídat si po těma stromám a vidět mě při té práci, ptát se samozřejmě, zkoušet si to se mnou, to je taky možný u těch stromů pracovat takhle společně, takže ten program je nastavený takhle.
1: To znamená, důležitá je také ta informace, že ten letní klub je tam umístěn i zpětně, není to online. Jak říkáte, na ta videa se lze podívat kdykoliv ten zájemce potřebuje.
2: Ano,
1: má možnost.
2: Ano. Hmm. Je to, každý člen klubu získává přístup na svoji nástěnku a i když naskočí později, tak se dostává k tomu obsahu, který v tom klubu od začátku je tvořen, záznamům seminářů, které dělám večer s poradnou, záznamů těch setkání, těch mých videí, a pak vidí vlastně ty nové příspěvky. Takže teďkon tam v tom klubu jsou přístupné letní výchovné řezy mladých stromů, kde do toho slunovratu je to o těch mladých stromech, a teďko než ty stromy pochopí, že teda den se krátí, tak se budou chovat jinak. Právě už ten řez tak jako harmonizuje, sklidňuje ty stromy, a teď vlastně přijdou ta videa a články a setkání u těch plodných stromů a starých stromů.
1: Kde zájemci vlastně tento kurz mohou získat? Kam se mají obrátit? Kde hledat, aby se mohli dozvědět podrobnosti a eventuálně se stát právě členy toho klubu?
2: Já mám dvě stránky, buď to www.hodinový-sadař.cz, ta je taková informativní, tam je možnost si objednat moji návštěvu, i když to jako spíš v lednu než teďkom. To je vyprodaný ty termíny už z větší části, a i tam jsou odkazy na můj e-shop z kurzy, což je shop.hodinový-sadař.cz, nebo přímo na ten e-shop se dá jít, a tam je nabídka právě klubu. V tuhle chvíli tam je výprodej jarního klubu, zpětní přístup vlastně k těm jarním videím na 2 roky, takže pro letošek i na příští rok je tam aktuálně běžící letní klub, do kterého se dá naskočit, a je tam roční členství, což znamená účast v tom letním klubu, podzimním klubu, zimním klubu, a pak ta hlavní sezóna, což je bezvadný, že vlastně do toho jara, do té hlavní sezóny už potom jdou členové klubu připravený. Znají mě, znají terminologii, stromy mají obstaraný, a potom to hlavní, to jaro, tak vlastně už jsou připravený rovnou skočit do práce a už vědí, co od toho čekat, už chápou, že ten můj přístup není o tom, jako jinde na internetu, jenom jak to províst. Ale učím, jak to províst, z jakého důvodu, jakou technikou a s jakou navazující reakcí toho stromu. A jak si s tou reakcí potom poradit, aby to bylo dobrý pro nás, pro ten strom, pro plodnost a pro zdraví. Takže to roční členství je takový jako celoroční program, kde člověk si projde celým tím rokem.
1: Nicméně říkal jste, že ta letní sezona, ta teď právě přichází, je aktuální, takže jsme si vás pozvali v ten správný čas, a já mohu našim posluchačům prozradit a slíbit, že pokud nás budou teď v těchto dnech poslouchat, tak my budeme také soutěžit o několik voucherů do tohoto letního klubu, kde budete moci s panem Karlem Marouškem tedy sledovat to, jak se správně starat o své ovocné stromy. A já vám moc děkuji za tyto cenné informace. Mým hostem ve studiu stanice Klasik Praha byl hodinový sadař pan Karel Maroušek. Děkujeme za informace, za návštěvu našeho studia a přejeme krásné léto.
2: Děkuji za pozvání a vám i posluchačům krásnou letní sezónu.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu.

0: je Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
0: Nejlepší filmové melodie.
2: Hezký den a dobrý poslech rádia Klasik Praha. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Bojčev. Bojová umění jsou oblíbeným hobby a také tématem řady úspěšných a populárních filmů. Už jako dítě jsem miloval ty z asijské produkce a na mysli mám zejména legendární snímek z roku 1978, 36. komnata Shaolinu. Zajímavá je mimo jiné geneze názvu tohoto dramatu. Například v angličtině to je Shaolin Master Killer, Shaolinský zabiják, kde ale autor nepochopil podstatu skutečných shaolinských mnichů, pro které je usmrcení člověka nepřijatelné. Titulní roli 36. komnaty Shaolinu stvárnil Gordon Liu, kterého známe třeba z Tarantinova Kill Billa. Autorem hudby je skvělý Jung Yu Chen.

mluvíme o filmech, které se věnují bojovým uměním. Z dětství si dobře pamatuji sérii Karate Kid. Chlapce Daniela Russa v podání Ralpha Macchia trénuje mistr karate Miyagi, kterého stvárnil Pat Morita. O hlavní roli se původně ucházel například Charlie Sheen, který nabídku odmítl, stejně tak Kyle Eastwood. Já musím zmínit hudbu Billa Contiho, který filmový zážitek v případě Karate Kida posouvá o level výš.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Z dalších filmů o bojových umění musím zmínit hrdinu, mistrovské dílo, za kterým stojí Zhang Yimou a kde exceluje Jet Li. Tenhle válečný historický velkofilm měl na asijské poměry obrovský rozpočet ve výši 30 milionů dolarů, ale jen ve Spojených státech na sebe vydělal během pouhých 10 dní. Impozantní bylo prakticky vše, od obsazení, kde se tvůrci mohli opřít o 18 tisíc vojáků čínské armády, po výpravu, masky, kameru i hudbu, za kterou stojí geniální Tan Dun. Mimochodem uvedení filmu Hrdina v USA podpořil svým vlivem režisér Quentin Tarantino.

To byla hudba z filmu Hrdina. U asijské produkce zůstaneme a určitě chci zmínit můj oblíbený snímek Tygr a drak. Představitel hlavní mužské role Limubaje, herec Chow Yun-fat, měl při natáčení problémy s jazykem. Jeho rodnou řečí je kantonština, ale Tygr a drak je v mandarinštině. První den natáčení proto musel opakovat některé záběry až 30krát, než vše vyslovil správně. Hudbu pro snímek Tygr a drak zkomponoval před chvílí zmíněný Tan Dun, který měl na složení a nahrání soundtracku jen 2 měsíce.

Posloucháte Rádio Klasik Praha. Předposlední ukázkou dnešního dílu bude drama Poslední samuraj. Když bychom to vzali správně, měl by se film jmenovat Poslední samurajové, protože slovo samuraj je míněné v množném čísle a označuje samuraje jako celek. To jen na okraj. Hlavní role se ujal Tom Cruise, který je pověstný tím, že nic není nemožné. Pro scénu, kdy jeho postavu jménem Nathan Elgren napadnou na ulici, se Cruise musel naučit 630 bojových pohybů za sebou. Pro skladatele Hanse Zimmera, který odvedl skvělou práci, je Poslední samuraj přesně s tím filmovým projektem jeho kariéry.

A dnešní dílo pořadu Hudba stříbrného plátna o bojových umění zakončím klasikou z roku 1999 filmem Matrix. Ještě než se režie ujali bratři Wachowští, tak nabídku odmítli Terry Gilliam nebo Barry Sonnenfeld. Role Nia byla pro Keanu Reevese stěžejní v jeho kariéře. Kaskadér a mistr bojových umění Tat Chiu Lee připravoval Reevese 8 měsíců. Jeho odolnost i ochota naučit se bojové umění byly pro režiséry stěžejní. Já chci vyzvihnout hudbu Dona Davise, který v Matrixu ukázal svůj talent. Upřímně, bez jeho práce by Matrix sotva tak dobře fungovala. Ukázkou se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Posloucháte Klasik Praha.
6: Koncert bez smokingu vám přináší
0: Klasik Praha.

0: roku 1890 až do konce své hudební činnosti v roce 1910, pak vyučoval kompozici na berlínské konzervatoři. Bruchova hudba pokračuje v německém stylu hudebního romantismu a vyznačuje se tradiční strukturou hudebních forem. Bruch se tedy řadí ke skladatelům romantického klasicistního období, podobně jako třeba Brahms. A to v kontrastu s představiteli tzv. Nové hudby, jimiž byli Ferenc Liszt nebo Richard Wagner. Ve své době byl Bruch známý především jako autor sborové hudby, nicméně jeho dílo zahrnuje přes 200 opusů, z nichž dnes patří k těm nejznámějším houslový koncert číslo 1 G-moll, skotská fantazie pro housle a orchestr opus 46, variace pro violončelo a orchestr Kol Nidrej a tři symfonie. Na Klasik Praha dnes večer zazní právě už zmiňovaná skotská fantazie pro housle, která vznikla v roce 1880 jako čtvrté dílo rozsáhlého souboru skladeb věnovaných sólovým houslím a orchestru, které zahrnují celkem 3 houslové koncerty a 6 dalších koncertních skladeb. Autora, který ve Skotsku osobně nikdy nebyl, ke zkomponování této skladby vedla inspirace knihami spisovatele Waltera Scotta, se kterými se seznámil v době své pracovní návštěvy Anglie. Původní titul skladby je Fantazie volně využívající skotské lidové melodie. Nebylo to poprvé, kdy se autor ve svém díle inspiroval prvky z hudby jiného národa. Naopak, jde o jeden z charakteristických aspektů jeho tvorby. V jiných dílech je možno slyšet například židovské anebo maďarské nápěvy. Tak jako většinu svých děl i tuto fantazii složil pro jednoho z nejvýznamnějších interpretů své doby, španělského houslového virtuóza Pabla de Sarasate, který skladbu uvedl v premiéře v září roku 1880 v Hamburku. Poté si pak ještě poslechneme Bruchův méně známý houslový koncert číslo 2 D-moll opus 44. Hrát budou skvělý houslista Itzhak Perlman a New Philharmonia Orchestra. Řídí Jesus López Kobuš.
1: Koncert bez smokingu
2: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
2: Dnes v hudbě podle kalendáře připomeneme hudebního skladatele a pedagoga německo-polského původu, který se narodil na Ukrajině, a tím je Reinhold Morisevič Glier. Narodil se 11. ledna 1875 v Kyjevě a zemřel 23. června 1956 v Moskvě. Od jeho úmrtí je to tedy letos rovných 70 let. Glier se narodil v Kyjevě na území tehdejší Ruské říše. Byl druhým synem výrobce dechových nástrojů Ernsta Morice Gliera ze Saska, který emigroval do Ruska a oženil se s Josefou Korčakovou, dcerou svého mistra z Varšavy. V roce 1891 nastoupil Glier na kyjevskou hudební školu, kde ho hru na housle učil mimo jiné Otakar Ševčík. V roce 1894 nastoupil na moskevskou konzervatoř, kde studoval kontrapunk u Sergeje Tanějeva, skladbu u Michaila Ipolitova Ivanova a housle u dalšího Čecha Jana Hřímalého. Studium absolvoval v roce 1900 a za svou absolventskou jednoaktovou operu Země a nebe podle Lorda Byrona získal zlatou medaili za skladbu. Po studiích přijal učitelské místo na moskevské hudební škole a jeho bývalý pedagog Tanějev pro něj našel i dva soukromé žáky, Nikolaje Mjaskovského a tehdy 11-letého Sergeje Prokofjeva, kterého Glier učil na Prokofjevově panství jeho rodičů v Soncovce. První hudební ukázkou našeho pořadu bude teď první věta Allegro z Glierova koncertu B-dur pro lesní roh a orchestr. Na lesní roh bude hrát Herman Baumann a Gewandhausorchester z Lipska řídí Kurt Mazur.

V dalších letech studoval Glier i dirigování, a to v Berlíně, kde byl jedním z jeho spolužáků Sergej Kusevický. Ten také 23. ledna 1908 v Berlíně dirigoval premiéru Glierovy symfonie číslo 2, opus 25. Po návratu do Moskvy se Glier znovu vrátil jako pedagog na Moskevskou konzervatoř a také pilně komponoval. V té době vznikla například symfonická báseň Sirény, programní symfonie Ilja Muromec a balet pantomima Chryzis. V roce 1913 získal Glier místo na hudební škole v Kyjevě, která byla krátce na to přeměněna na konzervatoř. O rok později byl na této nové kyjevské konzervatoři jmenován ředitelem. V roce 1920 se pak vrátil na konzervatoř v Moskvě, kde s přestávkami učil až do roku 1941. Několik let zastával Glier také funkce v organizaci Proletkult a spolupracoval s Lidovým komisariátem ruského školství. V roce 1923 byl pozván azerbajdžánským Lidovým komisariátem školství, aby přijel do Baku a zkomponoval dílo, které by bylo prototypem azerbajdžánské národní opery. Výsledkem se stala opera Šach senem, která je dnes považována za základní kámen sovětsko-azerbajdžánské národní operní tradice. Glier v tomto díle propojil hudební odkaz ruských klasiků od Glinky po Skrabina s lidovou písňovou tvorbou i orientálními melodiemi. V roce 1927, inspirován baletkou Jekaterinou Vasiljevnou Gelcerovou, napsal Glier hudbu k baletu Krásný mák, tedy Červený mák. Později musel název revidovat na Krásný cvetok, tedy Červený květ, aby název nezavdával příčinu domýšlet se, že má cokoliv společného s opiem. Červený květ byl chválen jako první sovětský balet na revoluční téma a stal se autorovým patrně nejslavnějším dílem nejen v Rusku, ale i v zahraničí. Část partitury, úprava ruské lidové písně Častušky Jabločko, v baletní partituře označené názvem Ruský námořnický tanec anebo Tanec ruských lodníků, je kouskem, který se stal autorovou nejznámější skladbou. A dodnes se hraje na symfonických koncertech po celém světě, často jako přídavek. Nám jej teď zahraje Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Řídit bude Anthony Bremol.

Na konci 30. let 20. století působil Reinhold Glier v Uzbekistánu jako pomocník hudebního rozvoje. V letech 1938 až 1948 byl předsedou organizačního výboru Asociace sovětských skladatelů a za svou činnost obdržel celou řadu vyznamenání, včetně titulu Umělec lidu. Pokud se týče jeho hudebního odkazu, byla jeho tvorba ovlivněna národní hudební ruskou tradicí. Tento hudební odkaz je zřejmý například v jeho už zmiňované třetí symfonii s podtitulem Ilja Muromec, zobrazující dobrodružství a smrt ruského hrdiny. Premiéru měla v Moskvě v roce 1912 a Glier za ní získal Glinkovu cenu. Symfonie byla hojně uváděna nejen v Rusku, ale i v zahraničí a vynesla mu celosvětovou proslulost. Stala se součástí rozsáhlého repertoáru proslulého dirigenta Leopolda Stokowského, který s autorovým souhlasem vytvořil zkrácenou verzi, kterou často uváděl na svých koncertech. My si teď ovšem jako další ukázku z Glierova hudebního odkazu poslechneme první větu z jeho koncertu pro harfu a orchestr Es-dur. Hrát budou Claire Jones a anglický komorní orchestr řízený Paulem Watkinsem.

Navzdory svému politickému angažmá se Grier po říjnové revoluci na konci 20. let 20. století vyhýbal ideologickému boji mezi Asociací pro soudobou hudbu a Ruskou asociací proletářských hudebníků a pokud to jen trochu šlo, soustředil se především na komponování. Psal monumentální opery, balety, kantáty. Jeho skladatelský jazyk se vyznačuje bohatou barevnou harmonií, jasnými orchestrálními barvami a dokonalými tradičními formami. Právě to mu zajistilo popularitu a úspěch a ve své době byl vnímán jako poslední skutečný představitel předrevoluční národní ruské školy, jakýsi žijící klasik ruské hudby. Kromě zmiňovaných jevištních děl zkomponoval také například koncerty pro harfu, violončelo, lesní roh a housle, také celou řadu komorních a klavírních děl či písní. Vzpomínku na něj uzavřeme jeho Steam opusem, koncertem pro housle a orchestr. Hrát budou Yuko Nishino a Filharmonia orchestra. Řídí Jondany Butt.